spasonosným zapoviedím apotaknutý i božanským naukom poučený. Usuď